opäť nočas, kaký saké noči, poláko sebou gásile kamane, i zadní vlák kroz stanicu bu prošel, a k nemu niko, niko nebu došel. I z návyke on bu opäť čekal, da zvane. Víš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostil mi to, ale meni ti si se jeno nekak bliž.